Krátko pred pol druhou dozneli Off Montreal s novinkou Already Dreaming, predtým Jerry Paper a Souvenirka verzia OMD, a toto je FX Twin a Helios Fun.

Veď už to byly housle, hodiny, lampa, klíč. Po jezu voda sklouzla a všechno je to pryč. Po jezu voda sklouzla a všechno je to pryč. A smích to byl a slzy a hořké slovo k ním. Vždy ústa mamenčina přemkla se k ústům mým. Všechno už odplynulo jak nad střechami dým. Všechno už odplynulo jak nad střechami.

kolnych do drzwi. A všechno je to tam. V tom bouchl niekto dveřmi. A všechno je to tam.